0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
0: Si v lásce. Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Umgezogene Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Umgezogene Hosenträger. Im wieder was wir später. Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane,
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase. Prosím, pane, koš.
1: V něm jak prase.
0: Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat a
0: rajtovat do košic. Dednoutající koš je znamenáňek plamenech.
1: Dednoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká Ježíš.
2: A Ježíš říká ještě víc. Ježíš říká to tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov, říká Ježíš. Ježíš říká, Ježíš říká. A jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku to úmyslníka.
1: Jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý,
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku. Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce. Ungezogene Fratze, umgezogene Hosenträger.
1: Umgezogene Hosenträger. Immer wieder was viel später.
2: Immer wieder was viel später. Prosím, pane, koš, nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkářil s kondomovou courou z loňských tuto.
1: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrt, a rakovina. A zničený koš? Když to doutná, jo? Když koš stojí? Škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že Fratze to chlapec, že? Spratek, už klep.